a večer tam v lesí pořádám salon. Půjdeme spolu kolem studny, která umí spolknout smích. Pojď se mnou do Polabí, kde za nocí pálí mlích. Uprostřed lesa na nás čeká